řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil, chvíli jsem nevěděl. A pak jsem odvětil, kreslil.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

Neděle podvečer, vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten s tím, co nejde vyplašit. Ví o mě, já vím o něm. Oba se stejně klepem strachy.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

že dneska půjdu, to je na beton. Nastydlej jsem jako pes, jo, do postele bych si vlez, já bísto do zubá vstat heligod.

psaní doporučeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Kač, kač, píp, píp, chrochty mňau, křičí.

píšu šesté psaní, doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění. Jen takhle za sklem víš.

prstem špinavým, dýšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, až kolem poletíš, ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si. Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že

blesky o zem být a hledat budu v poušti Gobi prameny, ze kterých lze pít, prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti cvětí.

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zatoužil jsem včera za kliku.
2: Vzít u nočního podniku.
1: S balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela.
2: Nebylo jistý docela.
1: Že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole.
2: Židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou.
2: S náladou rázem zkaženou.
1: Řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatím, co já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí.
2: A skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

0: slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

aby to, co míjí, z očí nestratili a zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď

šťavnatý bůček. Zkusila ping-pong, forehand a backhand a potom smeč. Zvala jak King Kong, to když jí do lítka chytila křeč. Řekl jsem zkus trekking, prý se tím dobře ztrácí kila. Už prošla Peking a ještě dodnes se nevrátila. Chudák běta.

pár hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost duchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky, povídal mi v džungli starý srílanský bard, že zítra ráno v 9 tudy půjde gepard.

díky moři vráctví, slzy chutná i slaně. Díky spáleným zádům vnímám hemnost tvý dlaně. Díky sloním stopám v bíle.

jak w budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha. Jak můžeš puknout žroute žravý, jež vyrůstáš až do nebes.

jak bronzová Symakovice a předmět nízké závisky. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

slunce nedosáhl, na zádech má křídla.

Πάρε και ξένη, πάρε και ξένη. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek jak sen.

pare che accerto. C'è cambia več van una così mrenku, u skalky čusu a krabice krekeru. Jestliže nepřijdeš můj budulínku,

vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží prostaletí příští, tak ať tam leží prostaletí.

holky lehký, jak větrnej den, barvý židle, zadky krepových stěn. V pivu zázvor a bezbřehej smích, takhle se paří jenom v lisolajích. Jakub by řekli, chlape, rychle, my couvej. Svině si sedám do polutícha, cvaká to ve mně, cvaká sudá licha. Barman mi nese ten můj tekutej hlad, za pultem obsluhuje plovej blát.

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten

když jsem večer v neděli svýma mě řekl, že nějaký cizí chlap se hrozně zajímá o věc, která cenu má jen pro ní. Divil jsem se, co jí na tom tolik dojímá.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ta tma je halí pod peřinu, bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší, bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši, bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí, bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

s mými démony, duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod

co mě chtěli mít. Chtěl bych aspoň jednou po vlasech pohladit.

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala mi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je nestratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayernmotorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tchyná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané veve, blinkr uražen, reflektory roztříštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Piváři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, círke. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tříští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilivů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím pravdu. Nervózní srdce Evropy s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalít čas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastní rány, v tichých řádcích hledáš naději a směr. Chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí, na chvíli noc je noc a den je zase den.

Už je mi víc, než kdy bylo Mozartovi. Už je mi víc, než kdy Vysockému. Podhůřím protírám se k vrcholku svému, aby mi výhled zakryl za vrchol nový. Co pak se

κόφους νόχου, εμείς πότιμε αγζεβά μου ρόχου. Pohřbení zaživa se suchými slovy, co pak se to hledělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovy,

pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti. I kdyby ta pravda nade vším se skvěla, nevím, zda i já vždycky a zcela. Ale u nás ve městě přežije spíš, kdo neví, než ten, kdo ví. Co pak se tohle dělo?

v mém věku už ti všichni byli mrtví. Sežehlý talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí. Nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobrému už ani slova. A já nejsem Vysocký a zdaleka ne Mozart. To není důvod, abych rychle umřel taky. Závistivě vyhlížel své jméno na nebi mezi mraky, padal

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra?

klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je ten

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

kdysi. Maxovi zajedu místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla a její

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel. Vltavský drak a dělá na mě
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

celadopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit a

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Schiller, Radio Folk.
1: Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál. A jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí,

říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé, rákosem.

Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

nová rána, se slunce vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí, spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

dá a našel vody, vody, vody, vody, vody havaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

práci lál a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš tou škatulí, víš, hochu, já jezdil skoro se vším. Mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, parní válec, vedadlo, hever, zlomení na žeber, kufr, fofr, koukej, uvnout, fotr, velkej rum, sanitka, blázinec, záchytka, musí řídit rukama, nohama.

bitte jen purpura, hojivý šťovík. Musí mít v lékách, nic neumělý dýchání. Cvičit na svý babičce, v případě nouze, plíct automatiči a uhejpat, když jedou hasiči.

osidič, ten tvrdý chleba má. Ví, jak se udělá myška, jak se dávají dýška, tak uhybej z cestičky, nemám brzdový destičky. Teď mi drž palce, už jedu na dva válce, co z toho auta zbyde, zvážím na decimálce, koupu se maně, svý ojový baně. Pneu a gumy, každý jezdí jak umí, můj vůz to koní a tři slony má. Jošidič jsem tvrdej jenom já. A proč já se radši nedal na lodníka, mohl jsem si to hasit rychlostí několika kyslých

za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním, abych tady nad ním takhle rozumoval, jaký si to bývá.

od bytí k nebytí. Pepek se jen usmál, bez masou čelistí, a střel by tě zatlel.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

chci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset.

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan.

ve snu zaslechnu tvůj usedavý pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat nůžky, náplasti a fáč a vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala u těch uhledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu

0: Michael Dylan, Michael Johnny, Gay Image. K nočnímu bdění zveli jsme sami, plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Bůh s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád.
1: Živá voda v moři hudby. Radiofon.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosky kloužou po opuce a ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

Jako małe dziecię zawierał sam przeczynami dveře studen, aniž bych co viděl o nebeře. Pak co malý chlape se s nemorální silou pozoroval jsem ty ženské dveřní škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. Teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

poslední z rodu divokých víl, na konci brodu z posledních sil. Za horou les a za lesem hora, smutná tam sedí a po větru volá. S ozvěnou družky mé, vraťte se zpět pod starou lípu, když voněli květ. Za horou les a za lesem tma, samota lehčí je, když nesou ji dva. Zrcadlo noci a červánky rána, v úplňku měsíc

táhla mě tím starým tunelem až někam dolů k lesu. Moje Agnes. Tam stáli tři chlapi s bílou skvrnou na čele.

mluvit o svým konci, byly toho plný ulice i zprávy. Můj Agnes. Zločinec, hrdina, bestie, krysař a všechny ty jejich blbý keci. Moje Agnes. Drž mě teď za ruku, ať cítím, jak se mi zas otevírají oči. Moje Agnes. Ta skvrna mizí a můj starý život hlídá celé číslo 30.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

konečný tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio a možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a mhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

to je informace, co chtějí vědí o člověku. Mají na to kartotéku a písu já, haleluja, že jsem tuškou kreslil na omítku čárečky jako se čtverce.

bělostém důru. Hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéky.

Benu! Nie chcel bych vám slyšet tého snoubenca, jak milému sdělila, že už je bez věnca, no ale co se dalo robit?

pa i po pišljisku veliskal. Co se dalo robit? Zasnuby su plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

zbavili zlý. Písnička poslední, hlavě mi zlý. Písnička poslední.

zpátku, zpátku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku, do řádku o stránku blíž, píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku. Zřádku o stránku dál, čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč,

zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál. Nikdo nechápe, proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál. Nikdo nechápe, proč, že tleskáme.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladel.

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.
1: Tady

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem zároveň syn i otec. Robur, dobyvatel i bezradnej chlapec, jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to

Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové. Tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu. A kdyby od zítřka už jenom hustě lilo, i tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

0: fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

vítr šeptá různá jména, zní tóny z vyšších sfér. Svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, open air. A na ní mráčky kyprých tvarů, čmouhy od pleťových mlék, co žijou z milodarů, moří.

snad se prohnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

mou bolestí.

a z boku a dole na nábřeží skřivance mi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázeli šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony si

juicio a Tatlock, Kresalak.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou

0: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám já sám, jen z kalendářů a breviářů, léty zažloutlou, zaprášenou, jak zlatý valoun.
1: Snad kdyby mohl dát lásku, kterou znám on sám,

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

běží k lesu, ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

0: 16. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

za svou plavou vení život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen, a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval. Slibů se však člověk nenají, čas odvál planej sen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen, takže zase nesu domů

strašná gravitace mne ku prameni táhla, na němž kdo sedí, už nemůže se hnout. Na koho kdy ta rozkošnice sáhla, nemůže už nikdy nebem plout. Nepozná úlety až do mraku,

a jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Závidím dívkám, co dělají hihy. Já umím balit, snad jenom knihy.

víc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení je mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

Čekáme snad, až slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu.

uběhlo více než milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov mysl obepí nás, nadpočetnější než ličína, se spoustou velkou.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí. Se u kalendáře ztrácí statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas mají z obličí obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrá se cněť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a pouskách

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz stváří. Čelo je přeorané, pole vrází směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

Falling for his rent, you are the swing. Oj, blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hudlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo ti dám

0: jedeš tu háku?
1: Nevím.
0: Na New York?
1: Nevím.
0: Nebo na Nashville?
1: Nevím, mně stačí, když slyším, jak

letních šatů, co hoří jak klíkovce v šáši, jedovatý a krásný, že jsi nedosáhla na zem ten kousek, o který při popravách vždycky jde, že bydlela si po lesích a po nocích svítila se jich stínům na cestu. Aby jim přinášeli do krmelců za očima sůl, bez který by jinak pošli žízní. Stejně tě oběsí a řeknou, že jsi to tak chtěla a že těm tvým pomateným větám o touhách k zalknutí v dopisech na rozloučenou stejně nikdo nerozuměl. Možná Iránie v kavilových hnízdech by k tomu mohli něco říct, ale s těmi už roky nikdo nemluvil. A navíc u soudu se přece nesmí zpívat.

ale zatímco po nich tu zbyl jen zářez v opryskaných zdech. Tvoje básně mi vlajou v ústrety a jako horký paže obývají moje srdce. Obývají moje srdce.

Jeruzalém, Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

prací, dležavý perspektívy, bláznivá kráso, Vincent je ju rodilý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

0: Jistě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

z kamenů na potoce hráz. Tam začíná s květborovým stínem do země někoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světáku z bodčouháku se slámy a výly bez hledech hned.

máš li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, jenom tady těm, co mají zlo.

točit, proč čistit chlív, co všude kolem viděj lidi. Je přece jednodušší vyměnit všem oči. Proč ke knize už taky hlavně neodbočit? Proč čistit chlív, co všude kolem viděj lidi? Je přece jednodušší vyměnit všem.

0: je dobře, to já vím.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou.

čistej i špinavej, si denne ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností.

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši.

bylo, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Prej zasněžilo i na Sahaře, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plánky v Plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou.

tvoje karma. Chtěl bych mít pobyt zdarma, žádnej třetí, a pak děti, a pak děti. Bylo nebylo, jak se tak říká, na horách, ba i v dolinách. Pršely ryby na plný pecky, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plaňky v Plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou nad Krabí mlhovinou, možná jsou v sedmém nebi, tam já nechci. Mně stačí tvoje karma, chtěl bych mít pobyt zdarma, vedle tebe žádnej třetí, a pak děti.

jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírák.

Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky. Pojďme zazvěřit na zázraky.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

a je zase po pouti. Vracíme se domů od malinů, čas hlídají teď krán už jen kohouti. A my 200 metrů

a kam se pivo točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil

S niekerým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak ze starý.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, a čísi zvuky zní.

naloží jen věci nezbytní. Židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý, modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu, televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout auto balzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trem.

trávě, mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

하나 자 opera bozoice nedočkavá žárlivá nebezpečně pravá spalující zničující jako láva Kalifornie z té země nelze odejít to po mně nemůžete chtít

Mali mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promluvá.

I dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si se

0: se brinou a proa.
1: Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: se s ufónama zkrátka nesnesem. My lidi se jen tak s někým prostě nesnesem.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

1. apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná ruprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si ta číkačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík, aprílový žertík. Hromadná ruprava, pořádná otrava.

0: Halí se vše, v tichu noci, dům zavoněl
1: po ovoci.

aby bylo šťastný dítě, šťastný dítě. Všichni svatý, všichni svatý hlídají tě. Koně budou tančit v zelí, tančit v zelí. Zlý myšlenky, zlý myšlenky

0: tu zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: Všeru noci,
1: vše se halí,
0: tak už spinkej,
1: tak už spinkej.

Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla

člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

0: Jovka, 8, 9, 10, 5, úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, sobotník, neděle a pondělí.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

Teplo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě

A nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo to lehký.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

umírá. Když prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí.

zvony od Mikuláše, vzpomínáš, tenkrát zněli. Večer se tiše snášel a já byl tolik smělý, zvon zpíval ze všech sil a vše bylo

dříve bylo bílo, jako by Bůh dral peří. Mně jen pár drobných zbylo, ze života pár vteřin, tak toulal jsem se nocí a hledal tvoje stopy. Trosečník bez pomoci, co bolestí se opil. Julie, Julie,

teď, když zazní zvony, ta chvíle ve mně žije. Zas vím, jak večer voní a jak mé srdce bije. Dnes však už spíš než zvon, zvoní mi kdesi.

spolu v tom nečase, přímo pod oka, dobře schovaní, milenci deštivých večerů, pusy pletu si, skápu.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

vypadla z ruky. Píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku. Lucie, ahoj!

že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně, můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

ptičky krá a krá je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

cesta jej hoře, jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě, v té naší rozdělené době, hledáme písně ze slov neopsaných. To chce ne.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne. A vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi z toho trne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit. A nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc zmetkem a Štětka odvedle je dámou. Straše i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy v pítel a vylekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Všechno je čerstvý, dáme to pečeš, tady to prodáváme.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta sedávala, na rtech úsměv, okolí pro radost.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Našel jsem ho jednou u nás na smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý. Prapodivný nápis byl na něm

kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý. Však můj přítel Jiří nápis rozluští.

děl, slzy jako hrachy mu z očí kanuly. Mechanismem netoč, to jediné mi řekl, ale když budeš chtít, tak to udělej.

hermosa de Vecto Vanille. Točím, stále točím, neznám večer ni den. Oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme.

0: da, bum ba, da, bum ba, da, bum ba, da, bum ba.
1: To není na bázeň,
0: bum ba,
1: to dělá se mi slabo,
0: bum ba.
1: To srdce se mi propadá, to v hlavě koně hrabou, to není na bázeň, to dělá se mi slabo.

Zapomněl jsem, jak se sluší jízdenku svou označit. Nemyslete, nejsem ten typ, co by nad tím rukou máv, natož ten, co bez jízdenky jezdí rád a bez obav. Mě ten podvod vážně bolí, ve

a ctit balí. K čemu mi teď čest má bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu, jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když pat

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Teplem dýchla cesta, kde boží muka stála. A zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech, že prý se ty časy, že prý se ty časy, že prý se vrátí zase. Zas prý bude hezčí celý ten náš svět a nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnila dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

Vždycky šel si tam, kam já se hnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel